nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet, ke na dolinsko hvat, sem mude kliča rad.